0: Kóroval Kylian Mbappé a s 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co touží slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší, jak z kopců

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů z Visky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
2: Jsou to tradiční lokace jako Zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
1: Ústecký kraj filmařům zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat 10letý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
3: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu 2 gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
1: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
0: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
2: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: 29letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru Novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1. 2x skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů s Whisky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
1: Jsou to tradiční lokace jako Zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
0: Ústecký kraj filmařům zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat 10letý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
2: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na ně, zůstal jsem sám.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
1: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
0: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
2: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: 29letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1. 2x skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme středeční ranní vysílání s datem 17. června. Adam Kořica přeje pohodové vstávání. A teď už z české muziky let 60. až 80. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, píseň Červenám.

zilála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá, protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí, to ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid, chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 17. červen, máme po šesté, za malou chvíli uslyšíme Karla Gotta, písničku To musím zvládnout sám. V rámci našeho letního kina nabídneme skladbu z filmu Jak básníkům chutná život.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Naše první ranní středeční hudební dvojce je vyhrazená Hanám, prosím vás, které dámy s tímto jménem zaspívají Prozradím po půl sedmé. Albánie je plná betonových bunkrů, k čemu dnes slouží prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. No a také se můžeme těšit na pořad Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Felix Holzmann bude mučit hlady návštěvníky restaurace. Jak tohleto dopadne, uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Teď už letní kino a v něm mistr Karel Gott.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé se můžeme těšit na Jiřího Schillingera, písničku Jahody mražený. Představte si, že skladba Dobrý den pro Markétu Muchovou vznikla místo Pugétu růží. Víc prozradí František Rinko Čech. Dnes v půl dvanácté v hudebním kalendáři ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Následuje na rádiu Český Impuls Jiří Schillinger. Dobré ráno.
1: Ve středu v půl dvanácté vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá rádio Český Impuls.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku,
7: mám je auto,
8: i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma,
10: i moje hračky,
11: děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 17. červen. Po půl sedmé uslyšíme určitě Petru Zámečníkovou a Jiřího Strnada v duetu Lítáme v tom, také zaspívá Jaroslav Vikrent. Ze všeho nejdřív ale nahrávka Je to blízko Michala Davida. Tolik tedy česká muzika let 60. až 80., která bude následovat, a to po krátkém přehledu zpráv. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Čerpací stanice v Kamenici nad Lipou podala žalobu na ministerstvo financí kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Bezpečnostní rada státu projedná za účasti prezidenta Pavla koncepci armády. Ruská fregata vypálila varovné výstřely na jachtu v Lamaňském průlivu. Evropský parlament bude hlasovat o zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 20 až 25 stupni Celsia. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní středeční hudební dvojce a ta je tentokrát vyhrazená Hanám, prosím vás. Čeká nás Hana Hegerová, písnička Já ráda vzpomínám, této nahrávce je dnes 50 let od jeho vzniku, takže si oslavíme takovéto jubileum. No a když je řeč o Hanách muziky let 60. až 80. tak rozhodně nesmí chybět ani Hana Zagorová, tu nabídneme jako druhou a od ní nás čeká nahrávka Řeka zázraků. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice.
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 17. červen, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli Marie Rotrová, píseň Zřejmě letos nejsou kytky. Do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, napište mi to. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo k nám je stejné, a to pro obě varianty 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání Rádia Český impuls i vy.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Ministerstvo financí čelí žalobě, podala ji čerpací stanice v Kamenici nad Lipou v kraji Vysočina kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Domáhá se zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Podle serveru Seznam zprávy je to první žaloba na cenový strop u nafty. Ministerstvo financí podle něj zatím nemá o žalobě žádné informace. Jednatel kamenické čerpací stanice Jaroslav Kubiska tvrdí, že o ní uvažují i další. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany Hranice míří na Mostecko, pokračuje kolega Dušan Valenta.
2: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří.
1: Dušan Valenta, díky za příspěvek a jdeme na další zprávu. Námořníci ruské fregaty vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamaňském průlivu. Moskva incident potvrdila a uvedla, že jachta se k fregatě blížila v nebezpečném kurzu a nereagovala na pokusy o navázání spojení ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany podle BBC uvedlo, že výstřely byly varovné a nemířily na loď. Oběti ani škody na civilním plavidle nejsou hlášené. Podle nejnovějších informací se na jachtě plavil britský pár. Manželé tvrdí, že nic nebezpečného neudělali. Halová mistrně světa Lourdes Gloria Manuel rozšiřuje sbírku medailí. V Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala po Jarmile Kratochvílové a Tatianě Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítingu zlaté kategorie kontinentální Tour se v letošních světových tabulkách posunula na 6. místo, ve evropském pořadí sezóny je 2. No a dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme hlavně teď ráno ojediněle, postupně místy, výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky, večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:07. Vítku, děkujeme za zprávy. Zhruba za takovou půl hodinu se opět uslyšíme. Adam Kořica přeje hezké středeční ráno s datem 17. června a teď už další muzika, ale 60. až 80. Jiří Zmožek, píseň Už mi lásko není 20 let a v ranním tématu se zaměříme na dětské sny a vysněná povolání. Více za malou chvíli.

0: Za 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino. Valdemar Matuška, píseň Když máš, chalupě Orchestrion ze seriálu Chalupáři. Středa 17. červen, mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Sbírám textové zprávy ohledně vašeho počasí, napsat mi můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Číslo k nám je 734-787-981. Dobré ráno ze Štúrova přeje pan Zbyněk, který hlásí polojasno 18 stupňů a 13 má na teploměru paní Helča v Kraslicích. Děkuji za spolupráci.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše ranní středeční impulzovec Krabička nabídne skupinu Olympic. Písničku Snad jsem to zavinil já a pozor, nahrávku uvede zpěvačka Helena Vondráčková a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dětské sny a vysněná povolání, tak na ty dnes ráno vzpomínáme v rámci ranního tématu. Já doufám, že nám budete volat jenom pozitivní zprávy, to, že jste si ty dětské sny splnili. Zajímá mě, čím jste chtěli být, když jste byli malí, jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství. Splnili jste si svůj dětský sen nebo jste skončili úplně jinde? Kdo nebo co vás tehdy inspirovalo? Existuje povolání, které byste si chtěli vyzkoušet alespoň na jeden den? Co chtějí dělat vaše děti nebo vnoučata, až vyrostou? 604-111-211. První reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. My si do té doby hrajeme muziku let 60. až 80. na řadě letní kino a v něm Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, středa 17. červen, blíží se nám 7:30. V rámci dnešního ranního tématu se vracíme do dětských let. Každý z nás měl kdysi jasno, někdo chtěl řídit popelářské auto, jiný zachraňovat lidi jako zdravotní sestra, stát se učitelem, pilotem nebo třeba astronautem. Jenže život občas zamíchá kartami a nakonec skončíme úplně jinde, než jsme si jako děti představovali. A mě zajímá, čím jste chtěli být, když jste byli malí.
1: Tak já jsem chtěl odjakživat traktorista nebo kamionák. Jezdil jsem kamionem, to mě počase omrzelo a traktorista mi zůstal.
2: Já jsem chtěl být od svých 9 let profesionální hasič. A co myslíte? Povedlo se a právě jsem profesionální hasič v Moravskoslezském kraji.
0: Tak to je krása, pozdravujeme do Moravskoslezského kraje a já vždy říkám, že když se člověku splní ten jeho dětský profesní sen, tak má z poloviny, minimálně z poloviny v životě vyhráno. Co vy, jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? Splnili jste si svůj dětský sen nebo jste skončili úplně jinde? Kdo nebo co vás tehdy inspirovalo, existuje povolání, které byste si chtěli vyzkoušet alespoň na jeden den? Co chtějí dělat vaše děti nebo vnoučata, až vyrostou? 604-111-211. Těšíme se na vaše další reakce a já doufám, že nám budete volat to, že jste si ten dětský sen splnili. Tak uvidíme. My si do 7:30 pouštíme naši další muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: 8:30 Český impuls. Přeji dobré ráno, středa 17. červen. Za malou chvíli Jitka Zelenková, píseň Bez lásky láska není. Koukám na vaše textovky ohledně počasí. Píše nám je milá paní Dáša z Mítěše pod Řípem, která napsala SMSku na číslo 734787981. Paní Dáša hlásí slunce, bude krásně, Mítěš 14 stupňů. Pozdravujeme pod Říp a teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě, ty máš pro nás nejnovější zprávy. Já ještě dodám, skočím ti do toho, protože vidím, že ty už se nadechuješ. Tak po tobě Jitka Zelenková, píseň Bez lásky láska není, minuta po 7:30.
1: Pěkné ráno. Strany sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Rakouský soud prodloužil vazbu Slováka v případu otravy dětských výživ. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Fuková rezignovala kvůli přesunu agent. Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. A tenistky Muchová, Nosková a Siňaková zahájily travnatý turnaj v Berlíně vítězně. No a dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Jediněle počítejte s přiánkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 27 stupňů Celsia. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 17. červen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše impulzovec Krabička. Dozvíme se, kdy Helena Vondráčková poprvé zaznamenala žijící legendy skupinu Olympic. V naší impulzovec Krabičce máme skladbu Snad jsem to zavinil já. Přeji pohodový poslech.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Připomeneme si rok 1967 a písničku Olympiku Snad jsem to zavinil já. Olympik jsem tehdy zbožňovala a dodnes si pamatuju, že jsem na ně chodila. Poprvé jsem je zaznamenala u nás v Chrudimi, když jsem byla na jejich koncertě v muzeu. A už tenkrát mě upoutal takový sexy hlas Petra Jandy. Cítila jsem v nich něco pro mě strašně zajímavého, něco, co má v sobě životnost a hlavně pořádný náboj energie. Zkuste si představit, jak tahle balada musela zvonit před 40 lety.
3: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Středa 17. červen, blíží se 8. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika. Máma mi říkala, staň se bagristou, aby si udělal díru do světa. No a my se dnes v ranním tématu bavíme o dětských snech, o vysněných profesích a zjišťujeme, jestli se vám nakonec ta vaše dětská představa splnila. Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? Splnili jste si svůj dětský sen nebo jste skončili úplně jinde? Kdo nebo co vás tehdy inspirovalo? Existuje povolání, které byste si chtěli vyzkoušet alespoň na jeden den? Co chtějí dělat vaše děti nebo vnoučata, až vyrostou?
1: Takže já jsem od malinka chtěla být zdravotní sestřička. Hrozně se mi líbily ty jejich uniformy, ty jejich čepce.
2: Když jsem byl mladý, tak jsem chtěl být astronautem. To se mě nesplnilo, vyučil jsem se důlním zámečníkem. Aspoň částečně se mě splnilo to, že jsem byl na vojně u paragánu, takže z nějakých těch vejšek jsem skákal. No a pak po vojně jsem se učinil, tak jsem skončil u kamionu a vlastně od té doby řídím kamion.
0: 604 111 211, vraťte se s námi do dětských let a to prostřednictvím dnešního ranního tématu. Těšíme se na vaše zavolání do 8. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Další muzika, let 60. až 80.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
12: Bila. To dobré začíná u nás.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Chorvatská policie rozplétá případ tragické srážky lodí. Při ní u Splitu v neděli zemřeli 4 Češi a další 4 se zranili. Podle nejnovějších informací za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Na katamaránu nebyl kapitán vůbec ve službě. Na lodi se nacházel pouze první důstojník a kormidelník. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jehož palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit. Drost se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace českých občanů při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace občanů. To, aby v případě problémů v zahraničí turisté ze systému nevypadli po uplynutí plánované doby jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která bude upozorňovat na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o repatriačních letech. Úřad má podle šéfa české diplomacie Petra Macinky s Drozdem i další plány.
2: Lékařský element v Drozdu my doděláváme a opravdu je to naší velkou ambicí, aby i o tuto oblast byl ten Drozd posílen. Víme, že na komerční bázi existují služby, že lidé mohou mít kontakt s českým lékařem, případně dostat třeba e-recept, který bude fungovat v té dané zemi. Pracujeme na tom.
1: Macinka nabádá lidi, aby se před cestou do zahraničí do Drozdu přihlásili. Usnadňuje to podle něj komunikaci českých úřadů s občany v krizových situacích. Zdravotníci mohou trénovat zásahy v novém moderním středisku, vzniklo v Pardubickém kraji. Umožňuje nácvik v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Nechybí figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep nebo bdělost. V místnosti se může pomocí projekce měnit prostředí zásahu. Výuka a školení bude podle ředitele záchranky Pardubického kraje Pára v novém středisku probíhat denně, někdy i o víkendech. Lionel Messi připisoval na mistrovství světa další rekordy. Legendární argentinský fotbalista hat-trickem dovedl svůj tým k vítězství 3-0 nad Alžírskem. Fotbalová superhvězda se jako první v historii představila už na 6. světovém šampionátu. Celkem Messi na turnajích vstřelil 16 branek. Tým na špici tabulek vyrovnal Němce Klozeho. V 38 letech se pak stal nejstarším střelcem hat-tricku na mistrovství světa. Vyhrála také favorizovaná Francie, a to 3-1 nad Senegalem. Dvakrát se trefil kapitán Kylian Mbappé. Na světových šampionátech zaznamenal celkem 14 branek. Na zmiňovaného Messiho tak ztrácí už jen 2 góly. Na úvod turnaje se dařilo i Norům, kteří rozstříleli Irák 4-1. No a dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, objeví se přeháňky, výjimečně i bouřky, večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 až 25 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké ráno, středa 17. červen, svátek, dnes slaví pánové se jménem Adolf a Vlkoslav, pozdravujeme a teď už česká muzika, ale 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Padá hvězda.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Líčínska nás zdraví pan Jiří, který se hlásí po nočním dešti. 16 stupňů na teploměru a také koukám, že z Masojet u Českého Brodu nás zdraví pan Petr Pavlík, který dodává po silném nočním dešti, vykukuje slunce mezi mraky, mírný vítr 16 stupňů. Tak pane Petře, moc děkuju i za vaši zprávu, zdravíme i na Jičínsko pana Jirku, vaše další zprávy ohledně počasí můžete i nadále posílat na náš WhatsApp 734787981, to je číslo k nám. Za malou chvíli letní kino, píseň z filmu Pelíšky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jiří Jelínek, skladba z Červená a také Jana Petrů, píseň U nás v podkroví. Takhle bude znít naše další ranní středeční hudební dvojce, co mají skladby společného, prozradím po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, do kolika hodin večer ještě zdravíte Dobrý den, protože právě duet Dobrý den Františka Ringo Čecha a Markéty Muchové je v našem středu hudebním kalendáři, více už bude zjišťovat kolega Zdeněk Sekanina, a to o 11:30. Tak a co vy, do kolika zdravíte, dobrý den, napište nám to. A dnešní večer na rádiu Český impuls bude patřit hudebním žánrům, jakými jsou country, folk a tremská muzika. Máme 8:45, mimochodem ty hudební žánry country, folk a tremská muzika nabídneme je po 19. hodině, ať jsem úplně přesný. Máme 8:45 a teď už Václav Neckář, letní kino, píseň Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Dobré ráno.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, středa 17. červen do 8:30, vaše další reakce v rámci ranního tématu. Bavíme se o tom, čím jste chtěli být, když jste byli malí, vracíme se do dětských let, protože každý z nás měl kdysi jasno, někdo chtěl řídit popelářské auto, jiný zachraňovat lidi jako zdravotní sestra, stát se učitelem, pilotem nebo třeba astronautem. Jenže život občas zamíchá kartami a nakonec skončíme úplně jinde, než jsme si jako děti představovali. A právě na dětské sny a vysněná povolání dnes ráno cílíme.
1: Já když jsem byl malý, tak mě táta brával na dálniční most u Českého Šternberka a tam jsme se dívali na auta. A nejraději jsem měl kamiony, protože ty občas zatroubily, zablikaly a to jsem prostě miloval. A od té doby miluju kamiony a chtěl jsem vždycky být kamionák. Nesplnilo se mi to, protože naši mě narvali na gimpl a říkali, nauč se cizí jazyky, budeš moc jezdit dál, tak jsem byl na gimplu. Gimpl jsem dodělal. Ale stejnak, co myslíte, stejnak jezdím ne s kamionem, jezdím s kinder kamionem.
2: Já jako malička jsem strašně chtěla být Štěpánka Haníčková a vyprávět pohádky bylo, nebylo. Pak mě to opustilo, chtěla jsem být doktorka, chtěla se učit, no a nakonec z toho nedopadlo ani jedno, ani ta Štěpánka.
3: Vždycky jsem si přála být sestřičkou a už 10 let pracuji ve zdravotnictví. Ten obor bych neměnila vůbec za žádný jiný. Jsem maximálně spokojená právě s pocitem, že můžu pomoci nemocnému, nemohoucímu, ale taky, že zvládám ty adrenalinové situace v urgentní medicíně.
0: Klobouk dolů před vámi, vážíme si vaší práce a děkujeme za ní. Co by ostatní, čím jste chtěli být, když jste byli malí? 604 111 211, určitě nám zavolejte do 8:30, naše muzikale 60. až 80. přeji pohodový poslech.
4: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte

0: 4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: Dvě minuty po půl deváté, přeji hezké ráno, středa 17. červen, za malou chvíli Iveta Bartošová, Petr Sepeši, duet Knoflíky lásky. Teď se ale dozvíme novinky ze světa zpravodajství, kolega Vítek Zábranský má pro nás rychlý přehled zpráv. Vítku, vítej ve vysílání Rádia Český impuls.
1: Dobré ráno. Čerpací stanice v Kamenici nad Lipou podala žalobu na ministerstvo financí kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Bezpečnostní rada státu projedná za účasti prezidenta Petra Pavla koncepci armády. Německo podle kancléře Merce vyslalo první odminovávací lodě do oblasti Perského zálivu. Evropský parlament bude hlasovat o zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu. A halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. No a dnes bude oblačno až zataženo, místy chvilkami i polojasno, ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřka a teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě i 27 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čeká nás teď naše další ranní hudební dvojce a ta nabídne Jiřího Jelínka, písničku z Červená, a pak nás také nemine Jana Petru, skladba U nás v podkroví. No a tyhle ty dvě nahrávky spojuje to, že obě dvě vznikly roku 1963. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a NEP, dva jsou víc než jeden.

Posloucháte Český impuls.

0: Středa, 17. červen, ještě stále přeji hezké ráno, blíží se nám dopoledne, 9. hodina, kolega Vítek Zábranský už chystá zprávy v celou, my si do té doby ještě určitě pustíme ranní téma a pak nějakou tu muziku let 60. až 80. Dnes ráno jsme se vrátili do dětských let, bavili jsme se o tom, že každý z nás jako dítě měl jasno, někdo chtěl řídit populárské auto, jiný zachraňovat lidi jako zdravotní sestra, stát se učitelem, pilotem nebo třeba i astronautem. Jenže život občas míchá kartami a nakonec skončíme úplně jinde, než jsme si jako děti představovali. A právě na dětské sny a vysněná povolání jsme se zaměřili v dnešním ranním tématu. Mě zajímalo, čím jste chtěli být, když jste byli malí, splnili jste si svůj dětský sen nebo jste skončili úplně jinde. Kdo nebo co vás tehdy inspiroval? Existuje povolání, které byste si chtěli vyzkoušet alespoň na jeden den? A co chtějí dělat vaše děti, případně vnoučata, až vyrostou?
1: Ahoj, já jsem chtěl být popelářem a nebo šunkařem. To mi zůstalo, protože jsem se šel učit na kuchaře, 30 let mám malou hospůdku, chodím po zabíjačkách, dneska zrovna budu dělat lunch meat domácí, příští týden budu dělat šunku, takže mi to asi přání bylo souzený.
2: Já měl odjakživa velký sen jezdit s kamionem. Přiznám se, že se mi ten sen splnil, pak jsem jezdil s autobusem, vozil jsem po Evropě a po Asii jsem vozil Asiaty a Američany, Indonésii. No a pak jsem měl další sen, kdy se mi líbila stavební technika. U toho jsem dneska zůstal a stavím dálnice a vrátil jsem se zpátky ke svému oboru a jsem stavběvedoucí na dopravních stavbách.
0: Konec dobrý, všechno dobré, děkujeme za vaše reakce. Do 9. naše muzika let 60. až 80.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Nakupování online by mělo být přívětivější, alespoň co se týče případného vracení zboží. Celý proces se má podle evropské legislativy výrazně zjednodušit. Úprava reaguje na praxi, kdy online nákup bývá otázkou několika kliknutí. Naopak odstoupení od smlouvy je často složitou záležitostí. E-shopy tak budou muset na svých webech nabídnout jasně viditelné tlačítko, to má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Online prodejce pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy. Příslušná novela měla platit od tohoto pátku, v Česku ale zatím neprošla schválením. Druhé sněmovní čtení má proběhnout příští týden. Jak ale zjistili kolegové ze zpravodajského webu iDnes.cz, e-shopy a další firmy se na změnu připravují. Některé už nové požadavky splňují. Novinka se kromě prodeje zboží týká také digitálních služeb, předplatného členství nebo finančních produktů sjednávaných na internetu. Strany sporu o vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, ten schválil soud. Jeho podmínky ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra souboru Bambíny di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty filmu žalobu. Režisér Provazník vyjádřil v minulosti lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl. Tvůrci po začátku soudního sporu změnili křestní jméno dívky, které se původně shodovalo se skutečnou obětí. Drama Zbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také 3 sošky Českého lva. Prezident Petr Pavel je po několika dnech zpátky ve Strakově akademii. Minulý týden se byl podívat na jednání vlády, dnes přišel na schůzi Bezpečnostní rady státu. Ta začala před hodinou a měla by probrat i novou koncepci české armády. Pavel dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti.
2: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. Samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
1: Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící k nám z jiných zemí v šengenském prostoru. Česko může přijít o svoji nejvyšší stavbu. Víc než rok jsou totiž nepotřebné 2 stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Stožáry jsou dokonce vyšší než slavná Eiffelova věž, která i s anténou měří 330 metrů. Podle serveru Novinky.cz radiokomunikace hledají instituci, která by si stožáry převzala. Pokud se to nepodaří, Česko přijde o nejvyšší stavbu v republice. No a dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky se objeví ojedinělé, výjimečně i bouřky, večer bude srážek ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě i 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké středeční dopoledne. 17. červen a teď už variace na renesanční téma v podání Vladimíra Mišíka. Dobrý den.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli letní kino našeho rádia Karel Gott. Konec ptačích árií, melodie z filmu My ztracený holky. Na Facebooku rádia Český impuls zjišťujeme, do kolika hodin večer ještě zdravíte, dobrý den. Reagujeme na to, že dnes nás čeká premiérový díl našeho hudebního kalendáře. Bude právě o písni Dobrý den v podání Markéty Muchové a Františka Ringo Čecha. O 11:30 se bude na tuto skladbu vyptávat kolega Zdeněk Sekanina. Já už teď koukám na náš Facebook, pan Zbyněk Šturza píše, že dobrý den, zdraví ještě večer podle světla ročního období. Pan Tomáš Bíza píše, večer a noc je taky součást dne. Dobrý den je celodenní pozdrav. Pan Honza Uvíra píše, do klekání. Dále koukám, že paní Jitka Vychodilová, ta v tom má jasno, ta píše do 19 hodin. Tak co vy, do kolika hodin večer ještě zdravíte? Dobrý den, určitě nám to můžete napsat www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli Karel Gott, píseň Konec ptačích árií.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Závratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tři minuty po půl desáté český Impuls rádio pro radost ze života, ze Sázavy, z prosluněné Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí 18 stupňů, pozdravy posíláme naspátek. Na náš WhatsApp píše paní Eva z Neratovice, která hlásí 17 stupňů, všechny nás moc pozdravuje a paní Eva píše, že jí nemoc už týden nedovoluje výjít ven a užívat si zase hezké počasí. Tak paní Eva, to mě moc mrzí, doufám tedy, že se co nejdříve dáte zase do a budete si moct užívat to hezké letní počasí venku. Abyste se lépe zotavovala, paní Evo, tak vám teď posílám duet Nálada je výborná od Lindy a Pavla. Mějte se krásně a budu se těšit, zase napíšete, že už vám je třeba lépe. Středa 17. červen, pojďme na to, 4 minuty po půl desáté, Linda a Pavel na rádiu Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 17. červen. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským si ještě určitě poslechneme za malou chvíli Richarda Millera, písničku Štěstí je krásná věc. Dnes ráno jsme se v raním tématu vrátili do dětských let. Každý z nás měl kdysi jasno, někdo chtěl řídit populářské auto, jiný zachraňovat lidi jako zdravotní sestra, stát se učitelem, pilotem nebo třeba astronautem, jenže život občas zamíchá kartami a nakonec skončíme úplně jinde, než jsme si jako děti představovali. A právě na ty dětské sny a vysněná povolání jsme se dnes ráno zaměřili. Mě zajímalo, čím jste chtěli být, když jste byli malí.
1: Jako malá holka jsem se dívala na seriál o Stefany, zdravotní sestře, a to mi zůstalo a do dneška je mi skoro 45 a jsem zdravotní sestrou.
2: Já jsem chtěl být už od malička, od školky, Vinnetou, ale bohužel do dneška se mi to nesplnilo.
3: Já jsem si od malička, od 5 let hrála na paní učitelku. Na gauči jsem měla 30 medvídků a panenky, lístečky, malé sešitky a tušky. Křičela jsem po nich, opravovala. Potom jsem si udělala žáka z mého dědy, když mu bylo 75, cvičil, zpíval, psal, a mého tatínka. A když nebyla učitelka, tak jsem byla doktorkou.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý, mám syn.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. Žáci jsou stále agresivnější, zatímco za celý loňský rok kriminalisté ve školách řešili 154 trestných činů, letos jich je už přes 300. Jde především o případy ublížení na zdraví, vydírání či nebezpečné vyhrožování. Incidentů spojených s agresí je podle nejčerstvějších dat už téměř 1000. Situace se prudce zvyšuje s koncem školního roku. Od 22. května do 15. června podle deníku Právo kriminalisté řešili téměř 250 incidentů. Ředitel Národní centrály proti terorismu má zvyšující se agresivitu na školách za alarmující. Chválí ale žáky i učitele za to, že se už při náznaku hrozby či při nežádoucím chování nebojí obracet na policii. Izrael dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Stalo se tak navzdory nedělní dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, která má být zásadním krokem k ukončení války v Íránu. Íránská armáda dříve pohrozila tvrdou odpovědí, pokud budou izraelské útoky pokračovat. Izrael uvedl, že se dohodou mezi USA a Íránem necítí být vázaný. Na jaře v Otrokovicích se dnes prohánějí zcela unikátní plavidla. Na tamní štěrkoviště vyrazili podle našeho zpravodaje Jana Čady kánoe, a to z betonu. Honzo, dobré dopoledne.
4: Vodě zdar, dobrý den, zní to jako by z dílny českého národního všeumělce Járy Cimrmana, ale je to tak, studenti z 11 středních škol z celé republiky si sami vytvářeli konstrukce plavidel, míchali betonovou směs z takzvaného cementového kompozitu a řešili i finální vizuální podobu kánojí. Včera poslední dodělávky, dnes hurá na vodu otrokovického štěrkoviště. Třeba u pořadatele střední průmyslové školy Otrokovice pracovalo na projektu 8 bystrých studentských hlav a 6 rukou. Jan Čada, Otrokovice.
3: Obhájci titulu z Argentiny zahájili fotbalové mistrovství světa úspěšně. Díky hetriku hvězdného Lionela Messiho porazili Alžírsko 3-0. Na úvod turnaje se rozjela také další hvězda. Kapitán Francie Kylian Mbappé 2 góly posunul svůj tým k vítězství 3-1 nad Senegalem. S 58 brankami je nejúspěšnější reprezentační střelec. A do třetice superhvězdně, tentokrát jdeme na sever, Erling Haaland začal také 2 brankami. Suma sumárum Norsko-Irák 4-1. Zatím poslední utkání na světovém šampionátu skončilo zhruba před 2 hodinami. Fotbalisté Rakouska v něm porazili Jordánsko 3-1. A dnes bude oblačno až zataženo, přeháňky se objeví místy, výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě i 27 stupňů Celsia. Krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Odbyla 10. hodina, Adam Kuřica přeje hezké středeční dopoledne s datem 17. června a teď už si opět hrajeme českou muziku let 60. až 80. Na řadě je Pavel Vítek, píseň Má svůj den. Má

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 10:30 si ještě určitě pustíme Václava Neckáře nahrávku Křídla iluzí. V pořadu Máme Česko rádi se budeme toulat po pražské Letné. Co tu můžou navštívit milovníci památek, dozvíme se o 10:30.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na BlueStyle.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v paletě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, středa 17. červen. Naše další hudební dvojce nabídne písničky Johnnyho Cashe v češtině, více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale máme tip pro vás, co se chystáte navštívit Prahu. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Pro víkendovou procházku v Praze můžeme neznalým jen doporučit Letnou. Zavede nás sem Miroslav Tausik z klubu českých turistů Praha, kterého mám na drátě. Mirku, vy sem chodíte často?
3: Dobrý den, Hanko, chodím. Mám Letnou rád, je to park nad centrem Prahy, takže se sem dá snadno dostat. Dá se tady bruslit, venčit pejsky, posadit v restauracích a hlavně se nadýchat čerstvého vzduchu vysoko nad Prahou.
2: To se divím, že jsme se tam ještě nepotkali. Každopádně z Letné je díky své výšce velmi pěkný výhled, ale

0: Nevím, jak je vlastně vysoko. Vy ano.
1: No tak vím to, ono je to dost relativně vysoké. Výška nad mořem nikomu nic neřekne, ale nad centrem Prahy se pohybuje okolo 20 až 70 metry. A samozřejmě je tedy vhodná pro ohňostroje.
0: Co tu vidět není, tak například katakomby pod místem, kde stával pomník Stalina.
1: To, jak slyším Letnou, znáte, co vám tedy říká Hradský pavilon?
0: To je takový zámeček na západní straně Letné, nedaleko metra Hradčanská, ale v podstatě je to reklama nebo také výstavní pavilon. Na zemské jubilejní výstavě, myslím, že to bylo ten rok 1891, to byl pavilon knížecích hanavských železáren komárovských a ukazovali tam, co všechno v podniku dovedou vyrobit ze železa, ze skla nebo z litiny.
1: Dnes je v něm restaurace, tedy na moji peněženku trošku neúnosná. Vypadá podle cen a služeb bych dal na druhé místo Letenský zámeček, vedle kterého je ale i vyhlášený stánek a lavice pro ty, kteří se spokojí s občerstvením bez obsluhy. No a pak jsou tady ještě dvě hospůdky, ty jsou takové lidovější, u dětských hřišť a výletná.
0: Tak já dodám ještě jednu restauraci, ale už zavřenou. Ovšem další architektonicky zajímavou stavbu. Československý pavilon z roku 1958 na výstavě Expo v Bruselu. Dnes v něm sídlí reklamní agentura, ale za okouknutí stojí a najdete ji na svahu dolů k Holešovicím. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: nebyl bych tak sám.
1: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 17. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 11. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kuřica, ještě předtím, než se rozloučím, uvedu naši středeční dopolední hudební dvojici. Ta nám spojila písničky Johnnyho Cashe v češtině. Čeká nás Jiří Grossman, Naďa Urbánková, duet Jackson v originále, stejný název Jackson, a pak nás také nemine Petr Spál, píseň Kdybych já byl kovářem v originále od Johnnyho Cashe If I Were a Carpenter. Z mojí strany je tedy vše, loučím se, mějte se krásně, užijte si nadále středu s rádiem Český Impuls s muzikou let 60. až 80. a já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou!
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Na Uherskohradišťsku se na hodinu zastavily vlaky. Na železniční trati mezi Huštěňovicemi a Starým Městem došlo ke střetu s člověkem. Ten nehodu nepřežil. Provoz na celostátní železniční trati spojující Přerov s Břeclaví se zcela přerušil. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatelé. Před okamžikem se podařilo provoz obnovit s omezením rychlosti kolem místa události. Některé vlaky mohou nabírat zpoždění. Skoro 3/4 Čechů užívají návykové látky, skoro denně kouří cigarety až 1 300 000 osob nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Smutné statistiky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Už včera se s nimi seznámila vláda. Na protidrogovou politiku stát vydává 1 630 000 000 korun. Do léčby putuje od zdravotních pojišťoven asi 1,5 miliardy, z toho více než 1 miliarda na léčení dopadů alkoholu. Mick Jagger dává fanouškům naději, zvažuje s kapelou Rolling Stones turné. V hudebním světě se už o tom měsíce živě diskutuje. 82letý hudebník oznámil, že je připravený do toho jít. Dodal, že si nemyslí, že by koncerty začaly letos. Doufá, že příští rok. Připravované album je podle Jaggera hotové, dodal, že je směsicí různých stylů a každá skladba má v sobě něco jiného. Deska vyjde už 10. července. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony, sledují je ze vzduchu a vidí víc než hlídky. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. Pokuty se mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
2: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších v pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Bálko, Slovensko.
1: A dnes bude oblačeno až polojasno, místy prechodne zataženo, postupně se místy vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině republiky, výjimečně i bouřky. Večer bude srážek ubývat a nejvyšší teploty 22 až 26 na jižní Moravě až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v 11 skončili, Honza Benešovský za mikrofonem. Pojďme si poslechnout Neposlušné tenisky Lucie Bílé. Zůstávejte s námi na Českém impulzu.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání, za čtvrt hodiny otevřeme hudební kalendář, protože je středa a my hudební kalendář otevíráme každou středu. Tentokrát nás čeká host František Ringočech, který bude povídat zajímavý příběh kolem písničky pro Markétu Muchovou Dobrý den. Dobrý den se jmenuje ta písnička. Zároveň tedy přejeme dobrý den, těšíme se na hudební kalendář a ještě než se k němu dostaneme, tak Juraj Kukura Sexem sexem. Český impuls.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku.
9: Mám je auto.
10: I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně,
12: všechno u nás doma.
13: I moje hračky.
14: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program, středa 17. června. Otevíráme hudební kalendář. Dobrý text do písničky může otevřít nejedny dveře, a to i do ložnice. František Ringo Čech, o tom teď bude mluvit s expertem na české písničky Zdeňkem Sekaninou.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1983 spatřila světlo světa písnička Dobrý den s Markétou Muchovou. To je převzatý kousek, takže jste vlastně, Ringo, textoval, jak na tuhle písničku vzpomínáte?
3: Triviální nápad, který se hodil na tu hudbu. Markéta Muchová byla velmi blízká mému srdci. My jsme to spolu táhli nějaký čas, než jsem se vrátil s prosíkem domů. Takže jsem to dělal, ale ona byla velmi krásná. Ona se jmenovala Krbušková vlastním jménem. Franta Janeček jí vymyslel jméno Muchová. To byla jedna z nejkrásnějších manekýnek té doby.
2: Takže jste si u ní chtěl šplhnout a otextoval pro ní pěknou písničku. Došel jste tomu prostě naproti.
3: Chtěl jsem jí udělat radost, aby mohla na jeviště taky jinak, než v šatech předvádět, tak jsem jí udělal písničku Dobrý den, no.
2: A napadlo to vás, nebo si sama řekla?
3: Ne, to děvčatům to nabízíte, to chcete udělat radost, podbízíte se, slibujete a chcete jí potěšit, no, tak dneska si to řeší finančně.
2: A dnes to děláte jak, když se nějaká kopretinka objeví v okruhu vašeho zájmu?
3: Když mám políčí, no, na nějakou krasavici, tak jí říkám, namaluju ti obraz. No pozor, to je dnes, podívejte, kolik stojí. Moje obrazy, říkám to, mi zavolej, až mi někdo dá 150 tisíc za to.
2: No tak u vás se asi furt dějí zajímavé věci v ateliéru.
3: No, ale furt míň a míň.
2: Tak to máme na rádiu Český impuls obráceně, protože tam hrajeme skvělou muziku víc a víc. Dobrý den s Markétou Muchovou a Františkem Ringo Čechem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Valdemar Matuška na Českém impulzu, už koníček pádí. My pokračujeme do impulzové krabičky, kde už vyčkává Václav Neckář, aby nám zaspíval slavnou pohádkovou písničku Miluju a maluju. No a komentátorkou této krabičky bude Petra Janů. Tak jsem na to zvědav, taky chystáme zprávy na poledne, takže pokud jste rádi v obraze, určitě poslouchejte dál Český impuls.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
10: Neckářovou písničku Miluju a maluju určitě znáte z filmu Šíleně smutná princezna. Napsali je podobně jako ostatní skladby z téhle filmové pohádky jazzový pianista Jan Hammer. To je člověk, který jako jediný Čech vedl americký žebříček nejhranějších písní. To bylo v roce 1985 s ústřední melodií ze seriálu Miami Vice. Dostal za ní i jednu ze svých 2 cen Grammy. Hudbu k Šíleně smutné princezně prý napsal v 17 letech a není to na tom teda znát. A jako zpěvačka vám můžu říct, že to, co tam zpívají Neckář s Vondráčkovou, je hodně, ale opravdu hodně těžké.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Snaha o příspěvek na sociální síti může skončit tragédií. Právě na to upozorňuje kampaň Správy železnic. Podle státního podniku hlavně mladí riskují kvůli snaze natočit video na sítě. Mluvčí Správy železnic Nela Eberl-Frýbová říká, že nová kampaň cílí na školáky, jejich rodiče i řidiče.
2: Hlavním motivem jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuální světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Kampaň Správy železnic potrvá celé léto. Prázdniny totiž patří dlouhodobě k nejrizikovějším. Žáci a studenti víc cestují a zároveň tráví víc času na sítích a snadněji podlehnou nebezpečnému obsahu. Kandidát ANO na pražského primátora zazdil své byty. Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Podle Seznam zpráv si Prokop loni pořídil 4-pokojový byt v rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. K tomu vlastní dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje. Další 3 družstevní byty už v povinném majetkovém přiznání neuvedl. Seznam zprávy dnes napsali, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl. Po upozornění serveru je do přehledu zanesl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovově jeho bytové obchody vysvětlit. Drost se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace. Opatření se zavádí pro případ, aby turisté při potížích s návratem ze zahraničí ze systému nevypadli, pokud už uplyne plánovaná doba jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která registrované upozorní na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o patriačních letech. Čeští fotbalisté už se přesunuli do Atlanty. Tam je zítra na mistrovství světa čeká druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit. Zítra nás čeká počasí s letními teplotami. Bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno. Naměříme 26 až 31 stupňů. Na severovýchodě a východě bude kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. skončily zprávy, pojďme si zahrát Karamel, potom Milana Drobného nebo Miroslava Černého. Honza Benešovský u mikrofonu Českého impulzu.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání, za chvilku nás čeká Babi Daněk, který by patřil klidně taky do večerního vysílání, do písniček k Táboráku, no ale dáme si i teď slavný hit, překrásný Outsider Waltz. No a náš kolega a kamarád Alexander Hemala už připravuje televizní chvilku, tak pokud dnes, 17. června ve středu večer, budete chvilku sedět na kanapě před obrazovkou, určitě si jeho tipy poslechněte na Českém impulzu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
7: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Posloucháte Český impuls. Já už se směju, protože se dívám tady Sašovi Hemalovi do plánu na odpolední vysílání. Felix Holzmann bude mučit hlady návštěvníky restaurace. To si poslechněte ve 4:05 právě v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašovu televizní chvilku a hned potom další muzika, písničky 60. až 80. let. Eva Olmerová, kapela Olympik nebo Dalibor Janda. Český impuls.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Blíží se čas dovolených a je možné, že se někdo chystá až do tak vzdálené exotiky, jakou je Austrálie, i když vlastně tam teď začíná zima. No ale přece jen malé upozornění. Na tomto kontinentě se vyskytují i krokodýly, zvířátka dosti nebezpečná, a snímek Krokodýl Dundee je takovou malou instruktáží, jak s nimi po dobrém vycházet. Za lovcem těchto plazů přijíždí americká novinářka Sue a jak víme, Mike je chlapík neodolatelný až tak, že si ho sebou vezme i do New Yorku. Dobrodružný snímek Krokodýl Dundee ve 20 hodin na Nova Cinema. Ohubnutí se stále a pořád hovoří dokola, ale v extrémních proměnách vám ukazujeme ty, kterým jde tak říkajícíž o život. Což je i případ pana Jaroslava, který si uvědomuje, že se svými 250 kilogramy nemůže stále jen sedět a hrát PlayStation. S pomocí trenéra Maroše ho čeká 365 dní tvrdé dřiny a tím pádem i šance na nový život. Extrémní proměny začínají ve 2020 na Nově. Ve druhé části večera si můžete dát domácí péči. Jedná se o český film, jehož hrdinkou je zdravotní sestra Vlasta, která léčí pacienty na jihomoravském venkově a při své obětavosti zapomíná sama na sebe. Alena Mihulová a Bolek Polívka v komediálním dramatu Domácí péče v 21:35 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání ve středu 17. června nás posloucháte. Pojďme do hudební dvojice, kterou vyhradíme Hanám. Nejprve bude zpívat Hana Hegerová, Já ráda vzpomínám, a potom Hana Zagorová, Řeka zázraků. Mimochodem té první písničce Já ráda vzpomínám je právě dnes 50. 50 let hudební kulatiny ve vysílání Českého impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomir.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Hudební dvojice
11: a net. Co mají písničky společného?
12: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl. Povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezký den. Pražští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají muže, který na konci května obtěžoval dva 12-leté chlapce na přechodu pro chodce u Ortenova náměstí na Praze 7. Nabízel jim popcorn z proutěného košíku a odvoz domů autem. Když chlapci muže odmítli, začal se podle policie chovat velmi podrážděně. Hoši před ním utekli na tramvajovou zastávku. Hledanému je zhruba 40 let, měl krátké světlé vlasy stříž žené na ježka a na sobě měl modré tričko. Pokud lidé muže na záznamu poznají, mají volat linku 158. Penzijní společnosti kritizují plán omezit poplatky za spoření. Vláda navrhuje, že jejich výše bude zastropovaná na 0,5%. To by ale poskytovatele spoření poslalo do červených čísel.
4: Pro penzijní společnosti je to fatální problém. Jejich náklady jsou totiž výrazně vyšší, než kolik by pokryly poplatky ve výši 0,5%. Propočet ukazuje, že pokud by platil plánovaný strop už teď, tak by v posledních 5 letech všechny penzijní společnosti alespoň jednou skončily v červených číslech. Výtěžek z poplatku pokrývá náklady na distribuci, správu portfolia a administrativní náklady. Aby to sektor neohrozilo, musel by být poplatkový strop podle Asociace penzijních společností nejméně na 82%. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
3: Praha má Unatoš Kraloup. Loni Česká republika nesplnila závazek vydávat na obranu 2% HDP, stejně jako Slovinsko a Albánie. Dnes to v Bruselu řekl šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Zároveň ale podle něj česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to řekl před zítřejším jednáním ministrů obrany zemí NATO. Česko čeká o víkendu letní počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech můžou dostat k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31. K tomu se podle meteorologů přidá velká vlhkost vzduchu a tak budeme pociťovat dusno. To podle aktuální předpovědi místy přeruší i silné bouřky. Už zítra čekáme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami 22 až 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Zprávy skončily krátce po 13. hodině. Pojďme si dát parádu Karla Zicha, slavná písnička. Hned potom se připraví Vladimír Mišík. A Honza Benešovský je s vámi u mikrofonu na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku zahrajeme znovu z našeho letního kina slavnou písničku, která zazněla ve slavném filmu Pelíšky. Taky proto patří do našeho letního kina trezor Karla Gotta. Za chvilku jdeme na to. No a pak už se připojí taky cestovatel Jirka Kolbaba. Zůstáváme společně v Albánii, která je mimochodem plná betonových bunkrů. K čemu slouží, k čemu sloužili, o tom budeme mluvit s Jirkou za malou chvíli.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

so gab's lieb, jeden fand, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, za chvilku už nám bude zpívat Jan Čenský, ale teď se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, zůstáváme společně v Albánii, pro kterou je typické všechno možné a taky bunkry. Narazíte tady na ně na každém kroku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Ty bunkry, o kterých budeme posluchačům povídat, jaký mají původ, jakou mají historii?
2: Představ si, že to jsou takové malé krabičky, jejich 100 000 v zemi přibližně. A jsou to bunkry, které jsou betonové, jsou pro jednu osobu, jsou se dvěma otvory nad zemí a byly zde vybudovány nikoli za války, ale po válce, protože Albánie se cítila býti po válce velmi významně ohrožena.
0: Slouží jako turistická atrakce nebo jsou pořád ještě snad jakoby k tomu obranému účelu využívány?
2: Především jejich velké množství, skutečně. To je neuvěřitelné, potkáváš je na těch nejnesmyslnějších místech, na plážích, v zahradách, u památek, ve městech, na vesnicích a podobně. Ty nejznámější, nejslavnější jsou třeba nedaleko vesnice Melany, ty jsou skutečně ukázkové a často dneska je Albánci vymalovávají různými barvami, protože je to velká atrakce, tak aby tak nerušili a nevypadali příliš militantně v té přírodě. Já jenom vysvětlím, že jsou to takové malé bunkry, které jsou zapuštěny asi 120 až 150 cm pod zem, že byly pro jednoho jediného muže. Dnes už slouží většinou jako kůlny pro nějaké drobné skladové účely. Za druhé světové války se totiž Albánci cítili velice ohrožení a po druhé světové válce toto ohrožení eskalovalo, tak oni si takovéto bunkry vystavili v takovém velice speciálním systému.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pojďme si dát další hudební dvojici. Schválně, jestli si třeba tipnete, co společného mají písničky z Červená Jiřího Jelínka a u nás v Podkroví Jany Petrů. No je to rok 1963, kdy obě dvě písničky vznikly. Tak si je teď poslechneme pěkně pokupě, no a směřujeme k 14. hodině, na kterou pro vás připravujeme zase hlavní zprávy. Všechno podstatné v nich bude z domova, ze světa i ze sportu.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
2: Mám je auto.
3: I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Závratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Hudební dvojice
11: a neb ve dvou se to líp táhne.
12: Z červená,

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let. Zakáže se prodej látky přes internet. Vláda také rozhodla, že se zavede spotřební daň. DPH na kratom stoupne ze snížené do základní sazby. Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Vyšší zdanění kratomu by mělo podle ministerstva financí do státního rozpočtu přinést víc než miliardu ročně. Policie pátrá po sprejerech z Českého ráje. Podle zjištění policistů sprejeři poškodili několik míst v chráněné krajinné oblasti. Černou barvu nastříkali na pískovcové schody a zítku, na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Na webu policie žádá o pomoc při pátráních po sprejerech. Vandalové v Českém ráji škodili minulý týden mezi středou 10. června a pátkem 12. Český fotbalový tým už se chystá na Jihoafrickou republiku. Druhý zápas na mistrovství světa čeká naši reprezentaci zítra. Začne v 18 hodin našeho času na stadionu v Atlantě ve Spojených státech. Náš kolega David Čermák ze zpravodajského serveru iDnes.cz už se také nemůže dočkat.
2: Dobrý den. V Atlantě čeká nejen soupeř z Jihoafrické republiky, ale i přepichový a unikátní stadion se zatahovací střechou. Právě ta je nejslavnějším prvkem moderní arény. Skládá se z 8 trojúhelníkových segmentů, které se otevírají podobně jako clona fotoaparátu. Hned pod ní najdete největší kruhovou obrazovku na světě, na kterou fanoušci dokonale vidí z každého místa na tribuně. Atlanta Stadium se navíc pyšní i ekologickým certifikátem. Využívá totiž zachytávání dešťové vody, úsporné osvětlení nebo systém snižující spotřebu energie. Z Atlanty David Čermák, Mladá fronta Dnes.
1: České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie. S olympijskými šampionkami Češky držely krok, nakonec ale prohrály 0-3 na sety. Na úvod turnaje na Filipínách tak naše hráčky utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky zítra dopoledne, kdy se utkají s další volejbalovou velmocí Spojenými státy. Zítra bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami do 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, po 14. hodině po zprávách zpívá Věra Špinarová s Petrou Janů, Tomáme Mládež, Honza Benešovský za mikrofonem, bez komentáře. Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku další skvělá muzika, písničky 60. až 80. let. Marie Rotrová bude zpívat, Jana Robová nebo Miroslav Žbirka. No a taky přidáme další tip na výlet z pořadu Máme Česko rádi. Budeme se tentokrát toulat po pražské Letné. Co tady můžou navštívit turisté? Jaké jsou tady památky? Jaké jsou tady unikáty? O tom všem promluví Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik na Českém impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
8: Bila, to dobré začíná u nás.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls.
1: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roků přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice

0: vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte Český impuls Rádio pro radost ze života. Za chvilku si dáme Eldorado, slavnou písničku Valdemara Matušky, tak Jiří Korn bude zpívat, nebo Michal David. Ale teď už zase tip na výlet. Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik nás zvou, lákají do Prahy.
2: Máme Česko rádi.
3: Pro víkendovou procházku v Praze můžeme neznalým jen doporučit Letnou. Zavede nás sem Miroslav Tausik z klubu českých turistů Praha, kterého mám na drátě. Mirku, vy sem chodíte často?
4: Dobrý den, Hanko, chodím. Mám Letnou rád, je to park nad centrem Prahy, takže se sem dá snadno dostat. Dá se tady bruslit, venčit pejsky, posadit v restauracích a hlavně se nadýchat čerstvého vzduchu vysoko nad Prahou.
3: To se divím, že jsme se tam ještě nepotkali. Každopádně z Letné je díky své výšce velmi pěkný výhled, ale nevím, jak je vlastně vysoko. Vy ano.
4: No tak vím to, ono je to dost relativně vysoké. Výška nad mořem nikomu nic neřekne, ale nad centrem Prahy se pohybuje okolo 20 až 70 metry. A samozřejmě je tedy vhodná pro ohňostroje.
3: Co tu vidět není, tak například katakomby pod místem, kde stával pomník Stalina.
4: To, jak slyším Letnou, znáte, co vám tedy říká Hanovský pavilon?
3: To je takový zámeček na západní straně Letné, nedaleko metra Hradčanská, ale v podstatě je to reklama nebo také výstavní pavilon. Na zemské jubilejní výstavě, myslím, že to bylo ten rok 1891, to byl pavilon knížecích hanavských železáren Komárovských a ukazovali tam, co všechno v podniku dovedou vyrobit ze železa, ze skla nebo z litiny.
4: Dnes je v něm restaurace, tedy na moji peněženku trošku neúnosná. Vypadá je podle cen a služeb bych dal na druhé místo letenský zámeček, vedle kterého je ale i vyhlášený stánek a lavice pro ty, kteří se spokojí s občerstvením bez obsluhy. No a pak jsou tady ještě dvě hospůdky, ty jsou takové lidovější, u dětských hřišť a výletná.
3: Tak já dodám ještě jednu restauraci, ale už zavřenou. Ovšem další architektonicky zajímavou stavbu. Československý pavilon z roku 1958 na výstavě Expo v Bruselu. Dnes v něm sídlí reklamní agentura, ale za okouknutí stojí a najdete ji na svahu dolů k Holešovicím. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. Otevíráme impulzovic krabičku. Zahrajeme si slavný hit kapely Olympic Okno mé lásky. Komentovat bude Helena Vondráčková. Tak jsem zvědav právě na tohle spojení, mohlo by to být zajímavé. Za chvilku, za čtvrt hodiny, taky hlavní zpravodajská relace, chystáme ji přesně na 15. hodinu a buďte v klidu, zase do ní vyzobeme to nejdůležitější, co se děje doma, ve světě i ve sportu. Český impuls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
11: Pro tuhle chvíli jsem si přichystala jeden z největších českých hitů roku 1981. Všude, kde se člověk objevil, buráceli tranzistoráky. Kdo tě líbá, když ne já? Petr Janda uměl vždycky natočit výraznou, pomalou melodii a taky ovšem dovedl zaspívat tak, že brala za srdce. A i po čtvrt století má ta písnička aktuální text. To asi proto, že některé city, ať radostné nebo bolestné, se prostě nemění, jsou věčné.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. V Českých Budějovicích dnes zahynul hasič. Utopil se při služebním výcviku na vodním kanálu v Českém Vrbném. Podle jeho české policie hasiči se cvičili na raftech. Areál v Českém Vrbném slouží hlavně jako tréninkové a závodní zázemí pro vodní slalom. Česko čeká o víkendu letní počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech můžou dostat k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31. Horko znamená vysokou zátěž pro lidský organismus. Může způsobit přehřátí a dehydrataci, upozorňují na to odborníci. Lidé by proto v horku měli dostatečně pít minerálky a neslazené nealkonápoje. Dobré je kolem poledne omezit pobyt venku a důležité je nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, obzvlášť ne v zaparkovaných autech. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty můžou poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu. Na jezeře v Otrokovicích se dnes proháněla unikátní plavidla. Na tamní štěrkoviště vyrazily kánoje z betonu.
2: Zní to jako by z dílny českého národního všeumělce Járy Cimrmana, ale je to tak, studenti z 11 středních škol z celé republiky si sami vytvářeli konstrukce plavidel, míchali betonovou směs z takzvaného cementového kompozitu a řešili i finální vizuální podobu kánojí. Včera poslední dodělávky, dnes hurá na vodu otrokovického štěrkoviště. Třeba u pořadatele střední průmyslové školy Otrokovice pracovalo na projektu 8 bystrých studentských hlav a 16 rukou. Jan Čada, Radio Impuls Otrokovice.
1: Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě. Právě tady je zítra čeká utkání na mistrovství světa proti JAR. Druhý ze tří zápasů skupiny A hodně napoví, jestli Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale potřebuje i soupeř. Utkání budou v Atlantě řídit ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pence. Zápas v Atlantě začne zítra v 18 hodin našeho času. Zítra bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami do 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, pokračujeme taky po 15. hodině po zprávách. První píseň v hodině bude od Josefa Laufra s Bohem lásko, já jedu dál. S vámi je Honza Benešovský na Českém impulzu.

písničku už

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku se v našem letním kině připomeneme pohádku Včelka Mája, jak jinak než legendární písní Karla Gotta. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do telefonu je potřeba si stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Jsme tady, Český impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto,
9: i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma,
11: i moje hračky,
12: děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, máme 15:30, to znamená, pokud připravujete nějaké posezení na zahradě, třeba táborák, opékání vůstů, tak je nejvyšší čas pochystat dřevo, občerstvení, tak aby pozvaná návštěva byla spokojená. My zase musíme připravit muziku na večer, každý prostě držíme to své. To nejlepší z muziky k táboráku, to znamená všechny ty slavné countryové, folkové a tramské písničky, které tolik milujeme, uslyšíte zase v tradičním čase mezi 19. a 20. hodinou. Těšíme se moc, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Když

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku už Felix Holzmann, který bude mučit hlady návštěvníky restaurace. Poslechněte si to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou za půl hodinky. No a ode mě ještě do hudební dvojice písničky Johnnyho Cashe česky. Jiří Grossman a Nadě Urbánková, Jackson a potom Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Mějte se krásně, přeju hezké odpoledne a zase zítra po 11. naslyšenou tady u nás na Českém impulzu.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Hudební dvojice
9: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls.
1: Vánek svaté klasy hladí,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Silničáři dnes otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi a Fryštákem. Jak ŘSD oznámilo, právě dnes získalo všechna potřebná povolení, aby se mohla otevřít celá spojnice z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17 kilometrů dálnice. Stavba dálnice mezi Hulínem a Fryštákem začala před 18 lety. Na Pardubicku a Vysočině se včera objevila ohnivá duha. Mimořádně vzácný atmosférický jev se dá vidět jedině v době slunovratu a jen několik desítek minut kolem poledne, pokud před sluncem prochází specifická oblačnost. Vysokou závojovitou oblačnost tvoří ledové krystalky. Ty dokážou vytvářet takzvané halové jevy. Jde o barevné a často velmi výrazné světelné obrazce kolem slunce. Bývají dobře viditelné i na fotografiích z mobilních telefonů. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony. Odhalují překročení rychlosti i jízdu na červenou.
2: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších v pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život a aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na riziko úseky a cestných pirátov. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Jeremy Clarkson z Top Gearu má rakovinu. Britský televizní moderátor byl až do roku 2015 hlavní tváří motoristického pořadu. O své nemoci promluvil v posledních epizodách svého dalšího pořadu Clarksonova farma, ve kterém natáčí své pokusy o provozování farmy, kterou moderátor vlastní ve střední Anglii. O svém aktuálním zdravotním stavu Clarkson promluví v příští epizodě. Zítra bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami do 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, přátelé, jsme tu opět, abychom vás trošičku pobavili, a když se nám podaří vás rozesmát, pak budeme jen a jen rádi. Dnes máme prý světový den krokodýlů. No, tak to se nás, doufám, zrovna netýká, spíše tedy z velké dálky. I když už i u nás jsou takoví nadšenci, co podobná cizokrajná zvířátka rádi chovají. Nevím jak vy, ale já bych krokodýla doma moc nechtěl. Leda tak malého v terárku, no ale co potom, až vyroste, pak že by ho jedině pustil za barák, no to by měli sousedi asi velikou radost. To by moc fér nebylo. Tak si pojďme poslechnout písničku, ve které Dalibor Janda tak trošičku zoufale zvolá: Kde jsi?
4: Kde jsi?

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Tak to byla, alespoň podle mého názoru, jedna z nejkrásnějších písniček Jaromíra Nohavici, ta píseň o kometě. No, ale my jdeme dál. My teď vyrazíme do restaurace U Nudle. Doufám, přátelé, že jste ten svůj dnešní řízeček či svíčkovou snědli, protože tady obsluhuje Felix Holzmann a zdá se, že František Budín bude mít s tím svým řízečkem velmi svízelnou práci.
2: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
3: Jo, už letím. Moment.
2: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
3: Už letím, šefe.
2: No.
3: A, tak co si dáme, šefe?
2: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
3: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Proto je tady někde byl. Jídelní lístek.
2: A vy máte jenom jeden?
3: No tak to vám snad stačí, ne?
2: No, tak jeden mi stačí.
3: No tak už.
2: Hlavně, když mi ho dáte.
3: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechcete si dát řízej?
2: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
3: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
2: A co vy víte, co já bych si dal? No.
3: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
2: No.
3: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
2: Děkuji.
3: No.
2: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
3: Jo, to zhra... všechno, hlejte, tady máte řízek.
2: No a no. To je všecko.
3: No, samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
2: No. No, jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
3: Jaký ptáček, hoď.
2: Ptáček.
3: Vedoucí ptáček, vy to
2: nežíte. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
3: Řízeček, no, samozřejmě, no, no. Prosím.
2: Jo a počkejte, ono, no. Nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
3: Něco ostrýho na povzbuzení?
2: Jo.
3: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
2: Celerový salát?
3: No.
2: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
3: Celerový salát?
2: No všem, že ne.
3: Je.
2: Co? Ale ne, to jsou pověry.
3: Mě to pomáhá, no.
2: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, prosím.
2: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrus. Samý drobek,
3: jo, to vám, tak trošku samozřejmě to vám trošičku.
2: No, ale počkejte, na mě to nemusíte
3: ne,
2: smetávat.
3: Ne, to je v pořádku,
2: no.
3: Trošku takhle to uděláme.
2: Ještě taky ten popelník, kdybyste
3: no, tady zase tady, tadyhle, no. Tady, nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
2: No, tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
3: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte to, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
2: to trochu stačí, takhle. To,
3: ne, já to udělám
2: to
3: takhle.
2: Dobrý.
3: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
2: To je dobrý, no,
3: z téhle
2: to stačí,
3: strany,
2: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, ano.
2: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
3: Aha.
2: Jedno pivo by
3: pivečko,
2: to,
3: samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě.
2: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo to... nebo leknu žízeň.
3: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U Nudle? Restaurace U Nudle? Nepak, to jste špatně, my jsme U Nudle. Vlastně my jsme restaurace.
4: No jo, nepak, kuří voka, to jste špatně.
3: Tak. U Nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
2: Vrchu,
3: jo, takhle, já.
2: To pivo.
3: V uších, jako no, jo.
4: Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to si nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
2: No, to je dost.
4: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček. A to pivečko.
2: No, to je dost, to vám řeknu.
4: Můžete se hned do toho pustit.
2: No, děkuji.
4: Tak.
2: To pivo má ale divnou chuť.
4: Pivo?
2: No, to vám povím.
4: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
2: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
4: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
2: No a to má být jako ten řízek tohle?
4: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
2: No jo, ale toto teda ale vypadá.
4: No jak řízek, no co? Jak
2: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
4: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
2: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
4: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
2: Pane Vrchní, to je úplně studený.
4: A co je studený?
2: No všecko, brambory.
4: No to je takovej druh.
2: Ale
4: no.
2: Ten řízek je taky studený.
4: Řízek?
2: No ovšem.
4: Ten je teplý, šáněte si. No prosím, no,
2: šáněte si. No co děláte? Teď mě umastíte.
4: No,
2: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
4: No hovej, víte to, no. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
2: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane Vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
4: No, no jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
2: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
4: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
2: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
4: Ukažte,
2: no.
4: Já vám trošku nabrousím nůz, budete
2: ale
4: vidět,
2: ne,
4: to bude
2: když tady krásný, přineste ne, jiný přívo.
4: Nebojte se,
2: prosím vás, tady já nebudu.
4: U nudle?
2: 20 korun.
4: Restaurace u nudle? Depak to jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
5: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Vše pro vaší grilovačku pořídíte

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Na maličkou chvíli se, přátelé, ponoříme v našem zábavném pořadu Smějeme se do pohádky. Ta se jmenuje Princové jsou na draka a píseň Jestli to nebude láska si spolu krásně zaspívali Ivana Andrlová a Honza Čenský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak jsem rukoval, tak se jmenuje, přátelé, povídka Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka, který nám ji také přečte. Co si budeme povídat, v těch časech socíku se totiž vojenská povinnost nevyhýbala ani ženatým mužům. Jaké asi bude shledání vojnou zoceleného muže, když se vrátí do náruče své manželky?
1: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224 682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá, I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že Anina láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíkův odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehýrku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Zhledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Ústí nad Labem bude kontrolovat další protipovodňová opatření. Radnice počítá s tím, že je od povodí Labe převezme do 2 let. Od státního podniku očekává, že ještě obnoví těsnící prvky. Primátor Ústí Petr Nedvědický dodává, že převod musí schválit vláda.
2: S tím, že ale ta účinnost bude opravdu od toho momentu, kdy oni odstraní ještě všechny ty vady. Takže to opravdu fyzické předání je na povodí Labe. Nepředpokládám, že budou uprostřed opravy mostu realizovat ty opravy.
1: Jedna z největších povodní zasáhla Ústí nad Labem v roce 2002. Město tehdy velká voda rozdělila na 2 poloviny. Kandidát ANO na pražského primátora zazdil své byty. Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Podle Seznam zpráv si Prokop loni pořídil 4-pokojový byt v rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. K tomu vlastní dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje. Další 3 družstevní byty už v povinném majetkovém přiznání neuvedl. Seznam zprávy dnes napsali, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl. Po upozornění se je do přehledu zanesl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovově jeho bytové obchody vysvětlit. Drost se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace. Opatření se zavádí pro případ, aby turisté při potížích s návratem ze zahraničí ze systému nevypadli, pokud už uplyne plánovaná doba jejich cesty. Čeští fotbalisté už se přesunuli do Atlanty. Tam je zítra na mistrovství světa čeká 2. utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Jak tým uvedl na sociálních sítích, po víc než 2hodinovém letu fotbalisty v Atlantě čekalo deštivé počasí. Český celek během turnaje trénuje v Mansfieldu u Dallasu a k zápasům létá. Oproti Dallasu čekal mužstvo jen hodinový časový posun směrem dopředu. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit. Zítra nás čeká počasí s letními teplotami. Bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno. Naměříme 26 až 31 stupňů. Na severovýchodě a východě bude kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Za holkama z Gimplu se, přátelé, vypravíme hned v úvodu naší 2. hodinky zábavného pořadu Smějeme se, a to spolu s Víťou Vávrou. A šlapací kolo pak nastartujeme se skupinou Faraon. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. O tom není pochyb, že Miroslav Donutil je znamenitý vypravěč, který z každé události dovede vytěžit to nejkrásnější a to poetické. Pan Mirek tedy zavzpomíná na časy, kdy hrával jako mladý herec v divadle Husa na provázku, s kterým vyráželi i do zahraničí. Tentokrát to bylo daleko na východ, až do Bulharska.
1: Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal: dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali: vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám: prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají, a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali: jaký jazyk umíš? Já říkám: trochu anglicky. Tak oni říkali: půjdeš do Bulharska, jo. Byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká: to není důležitý. Důležitý je, jestli máš něco na pití. A on říká: tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká: tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká: máš to tady moc dobrý, člověče. On se na něho díval, říkal: šák, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlastají k smrti. Franta říkal: no však uvidíme. Tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavly Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit, a ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi: brat generál. Tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju. Za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která by je, jo? Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo? A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo? A teď tam nastoupil a řekl: Was macht der Spieler, komm, spiel mir, sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, kteří si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli: Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni: Sieg! Hej, jo, to bylo neskutečný věc. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, pak do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, duto ranena. My jsme všichni stuhli, co je. Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle úplně toporně, a říká: Ať to nespívá. Já říkám: Já to vyřídím. On odešel, já říkám: Franto, nemáš to zpívat. Já říkám: Proč to nemá zpívat? To je carská hymna. Říkám: To je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, plače devica, duto ranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: V našem zábavném pořadu Smějeme se vás ještě čeká povídání Jiřiny Bohdalové. Také vám nabídnu několik tipů na dnešní večer, pokud ho chcete strávit ve společnosti televizní obrazovky. Ale teď tu mám jednu skutečnou lahůdku. A sice Rudolf Hrušinský nám svým krásným hlasem, nevím jestli zaspívá, ale spíše odrecituje píseň s názvem Šel jsem světem.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Blíží se čas dovolených a je možné, že se někdo chystá až do tak vzdálené exotiky, jakou je Austrálie, i když vlastně tam teď začíná zima. No ale přece jen malé upozornění. Na tomto kontinentě se vyskytují i krokodýly, zvířátka dosti nebezpečná, a snímek Krokodýl Dundee je takovou malou instruktáží, jak s nimi po dobrém vycházet. Za lovcem těchto plazů přijíždí americká novinka.

0: Jedná se o český film, jehož hrdinkou je zdravotní sestra Vlasta, která léčí pacienty na jihomoravském venkově a při své obětavosti zapomíná sama na sebe. Alena Mihulová a Bolek Polívka v komediálním dramatu Domácí péče v 21.35 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A teď už je tu slíbená Jiřinka Bohdalová, která nechce věřit tomu, že by se kůň mohl naučit počítat. To Vladimír Dvořák vidí tuto situaci daleko optimističtěji. Tak jsem zvědav, zda paní Jiřinku v dalším vydání Televarieté přesvědčí, že je to možné.
1: Vzala ve vrátnici telefon.
2: Na to přijdu a budete muset stejně vrátit.
3: Aj, ne, já jsem tam jenom zdvihla sluchátko, rozumíte?
2: No a volal
3: nějaký Šimek, rozumíte?
2: Jo.
3: Z Liboce,
2: jo.
3: Rozumíte? Říkal, že má doma koně.
2: No
3: a ten kuň dovede počítat.
2: Ženská, vzmužte se, a co jste mu řekla?
3: Že mám doma candáta, který hraje na housle. Dobrák si snad myslel, že na to naletím?
2: No počkejte, ale co když to nebyla legrace?
3: Ale prosím.
2: No co když ten člověk mluvil pravdu?
3: Ale...
2: No proč by se, kolegyně, proč by se inteligentní kůň nemohl naučit počítat jednoduchý příklady?
3: To je pravda. Vy jste se to naučil i vy.
2: No tak. Já jsem čet, Jiřinko.
3: Vy jste čet, jo.
2: Já jsem čet o slepici, která mluvila lidským hlasem.
3: Já vím. To byla ta, co snášela ty hranatý vejce, víte? A při každým řekla au.
2: Podívejte, šikovný drezér dokáže naučit zvíře neuvěřitelné věci. Slona stát na jedné noze, psa chodit po dvou, medvěda jezdit na kole.
3: Choře.
2: No, co?
3: Zapáchat na hudbu.
2: Měla jste tomu člověku říct, aby přišel sem s tím koním, mohli jsme si ho prověřit. Udělala jste chybu.
3: Ale...
2: Taky jsme možná přišli o výborné číslo.
3: Ale no tak kůň třeba se dívá na televizi, že? Třeba přicvála, když vidí, jak jste důvěřivý. On s tou bezmeznou důvěřivostí připomíná nějakýho Vejmelku z Tuchlovic. Víte, ten vždycky říkával, to je fantastický, jak je mi ta moje žena věrná. Pětkrát mi utekla s jiným a pokaždý se ke mně vrátila.
4: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou. V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Agresivita na školách roste. Od začátku roku do půlky června eviduje policie už 940 incidentů spojených s agresí ve školách, 332 z nich pak kvalifikovala jako trestný čin a zaznamenala 454 přestupků. Fyzické násilí se objevilo ve více než 200 případech a útoků před koncem školního roku ještě přibývá. Problém se týká zejména základních škol, kde se stalo téměř pětkrát více událostí než na středních školách. Většina případů sice byla beze zbraně, kriminalisté ale řešili i 31 útoků nožem a 5 skutečnou střelnou zbraní. Cílený monitoring škol policie spustila letos v lednu po loňském útoku žáka na učitelku v Rudolfově. K nárůstu statistik přispěla i tragická květnová vražda studentky v Pardubicích. Stovky zaměstnanců České televize a rozhlasu vstoupí v pondělí 22. června do jednodenní výstražné stávky na protest proti vládnímu plánu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování na státní rozpočet. Tento krok by snížil rozpočty obou institucí o 15%, což by vedlo k omezení výroby pořadů a propuštění až 700 lidí. Protest podpořili odbory, opozice i prezident Petr Pavel. Dotkne se vysílání většiny stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior. V rozhlase dojde k jednotnému propojení stanic a v České televizi se uskuteční shromáždění. Klíčové zpravodajství a publicistika ale zůstanou plně zachované a vláda odmítá, že by škrty jakkoliv zasahovaly do nezávislosti obsahu. Krajský soud v Ústí nad Labem nepravomocně odsoudil mladou ženu ke 12 letům vězení, a to za pokus o vraždu novorozence. Toho na podzim před 2 lety odložila do kontejneru na sídlišti Střekov. Svému synovi, kterého v mrazivém počasí včas našel kolem jdoucí, musí navíc zaplatit 340 tisíc korun za způsobenou újmu. Podle soudce jednala tehdy 19-letá matka s rozmyslem, ačkoliv znalci potvrdili, že trpí smíšenou poruchou osobnosti. Obhajoba žádala překvalifikování na čin vraždy novorozence matkou a na místě se proti verdiktu odvolala. Na Slovensku se rýsuje velký obrat. Stále méně lidí odchází do zahraničí a naopak domů se vracejí po tisících. Naši sousedé už přestávají být zemí, ze které Slováci utíkají za lepším životem do ciziny.
2: Podle odborníkovi za týmto trendom fakt, že doma mají Slováci viac pracovných príležitostí, čo znižuje tlak na odchod za hranice. Už v roku 2023 sa počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Dnes viac ľudí prichádza ako odchádza. Práca v zahraničí už nie je pre každého taká výhodná ako v minulosti. A to najmä pre relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme jasno nebo polojasno, ráno na východě může být více oblačno, zejména na horách čekáme výjimečně přehánky. Naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na východě jen kolem 24. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře na prstáli šeptá mi Julia,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls. Rádio Český impuls.

0: 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Český impuls.
2: Kup mi den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhle té bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Konkrétně 4 členy představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, o téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek Huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny GFG Aliance. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodána za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová Huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. V Praze na Palackého náměstí protestovali lidé proti senátní novele o změně pohlaví. Ta má mimo jiné posunout věkovou hranici pro chirurgickou tranzici z 18 na 21 let. Demonstraci zorganizovala 17-letá transžena, podle níž by zpřísnění dostupnosti hormonální terapie a léčby výrazně zhoršilo psychický stav a kvalitu života transgender lidí. Návrh předložený senátory z klubů ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Starostů reaguje na rozhodnutí ústavního soudu. Ten zrušil podmínku kastrace pro úřední změnu pohlaví. Novela nově požaduje roční odborné posuzování sexuologa a psychiatra a dvouletý časový test života v pociťované identitě. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
2: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
1: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 000 000 korun. Fotbalovou Karvinou po jejím vyloučení z první ligy opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč, který se Slezany v květnu nečekaně vyhrál domácí pohár a v lize obsadil 8. místo, podepsal 2letou smlouvu s polským druholigovým klubem Arka Gdyně. Do nového působiště si sebou bere i 3 české asistenty s cílem vrátit Gdyni zpět do polské nejvyšší soutěže. Sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk potvrdil rozvázání smluv dohodou. Jméno nového trenéra oznámí po víkendu. Odchod úspěšného stratéga je pro klub další ranou po verdiktu etické komise FAČRu, která klubu kvůli pokusu o ovlivnění zápasů navíc udělila pokutu 10 milionů korun a potrestala i primátora Jana Wolfa. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno na východě více oblačno, zejména na horách výjimečně přehánky. Naměříme 26 až 31 stupňů, na severovýchodě spíš kolem 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

lascivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to dnes společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství i turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Vláda si chce došlápnout na kratom. Kabinet navrhuje zpřísnění pravidel prodeje této psychomodulační látky. Kratom má být dostupný až od 21 let, zakázat by se měl prodej přes internet. Vláda chce také zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Premiér Andrej Babiš přitom argumentoval hlavně ochranou dětí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale tvrdší přístup nemusí fungovat. V impulzech Honzy Benešovského navíc prohlásil, že máme větší problémy z pohledu závislostí, než je kratom.
2: Samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nimi tak zásadní propady životní, jako s lidmi, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů.
1: Vobořil u kratomu prosazuje prevenci a pomoc. Současně nastavená regulace je podle něho dostačující. Kratom je možné prodávat legálně za přísných podmínek dospělých, zakázaný je třeba prodej v automatech. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Expremiér Fiala obvinění odmítl s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala, Babiš naopak letošní obranný rozpočet nezodpovědně seškrtal. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, ráno na východě může být více oblačnosti, na horách čekáme výjimečně i přehánky. Naměříme 26 až 31 stupňů, na východě spíš kolem 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Zase vidím za soumraku, na pozadí šedejch mraků, mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zahájil církevní trestní řízení s bývalým hodnostářem Antonínem Jurigou, a to kvůli znásilňování žen. Bývalý jáhena, výkonný ředitel arcibiskupství, podle policie a serveru Seznam zprávy dlouhodobě týral a zneužíval nejméně 4 oběti, z nichž jedna byla jeho podřízená. Kriminalisté případ vyšetřují už 2 roky, kdy při prověřování majetku úřadu našli jeho mučící nástroje a kompromitující zprávy. Juriga z arcibiskupství odešel už v roce 2022 s 2milionovým odstupním poté, co se napadená žena svěřila tehdejšímu vedení. Církev to tehdy maskovala reorganizací. Současný arcibiskup Přibyl označil toto jednání za nepřijatelné a policii poskytuje plnou součinnost. Vláda vyhlásila válku prodejcům kratomu, plánuje zakázat prodej tohoto opioidu lidem mladším 21 let. Zároveň chce úplně zakázat prodej přes internet, zavést spotřební daň a zvýšit DPH ze snížené do základní sazby. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch kroky vysvětlil tím, že kratom nejčastěji užívají děti a mladí dospělí, které ohrožuje nejvíce.
2: I v tom věku 18 let stále probíhá vývoj mozku a psychických funkcí a ta vyšší míra užívání kratomu může vést k dopadům na zdraví. Také vidíme právě, že ta nejvyšší míra užívání je ve věkové skupině 15 až 24 let, kde bohužel část lidí končí hospitalizací.
1: Se změnami se dá čekat skokové zdražení kratomu. Běžný sáček s 50 gramy kratomu, který teď stojí zhruba 250 korun, tak bude po novém zdanění stát 400. Kratom je v mnoha zemích Evropské unie úplně zakázaný. Například ale bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v našem vysílání prohlásil, že v Česku máme mnohem větší problémy s alkoholem než s kratomem. Chorvatská policie vyšetřuje 33-letého prvního důstojníka katamaránu v souvislosti s tragickou srážkou plachetnice a trajektu, při které v Jaderském moři zemřeli 4 Češi. Muž je podezřelý z trestného činu proti bezpečnostní dopravy a hrozí mu až 15 let vězení, přičemž policie ho plánuje poslat do vazby. Nedělní nehoda se stala v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta a 3 ze 4 obětí pocházely z Bolatic na Opavsku. Na palubě potopené plachetnice bylo celkem 8 českých občanů, z nich 4 končili v nemocnici. Podle českého velvyslance Petra Gandaloviče zůstává v nemocnici ve Splitu poslední zraněná Češka, která se dobře zotavuje, a velvyslanectví už s pojišťovnou připravuje její repatriaci zpět do vlasti. Krušné hory už lákají houbaře. První letošní žně mají hlavně kolem Výsluní, Načetína nebo hory svatého Šebestiána. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty už začala i sezóna hřibů a je to dřív než loni. Dobrý večer.
3: Zdravím z Krušných hor, kde pomohlo počasí. Rozhodujících přitom bylo předešlých 10 dnů, kde byly malé rozdíly mezi minimálními a maximálními teplotami a dost pršelo. To houbám prospělo a začaly růst. Nejlepší podmínky jsou teď ve východní části hor. Pan Josef, který jezdí na chatu k Výsluní, si už byl několikrát okouknout oblíbená místa. Přiznává, že nejvíc hub našel kolem Přísečnice. Šlo hlavně o kováře, křemenáče a kozáky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: A teď se přemístíme na rudou planetu. Sonda Mars Express zachytila 30 prachových vírů, takzvaných rarášků. Evropská kosmická agentura zveřejnila snímky těchto atmosférických jevů, které vědci na obrázcích zakroužkovali, protože se projevují jen jako malé žluté tečky se stínem. Marsovské víry vznikají ohřátím povrchu Sluncem, fungují podobně jako na Zemi, ale dosahují výšky až 8 km a rychlosti 45 metrů za sekundu. Sledování těchto úkazů pomáhá odborníkům mapovat přenos prachu po planetě. Dosud takto analyzovali pohyb více než 1000 vírů. Zítra bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout. Naměříme jinak 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

zahlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bíl.

si zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Nebo kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Premiér Andrej Babiš zvažuje vládní rošádu kvůli nespokojenosti s ministry a majetkové kauze kandidáta ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa. Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy v registru nepřiznal 3 byty. Policie už dříve prověřovala jeho nákup dalšího bytu za 20 milionů korun v korupční kauze Motol. Babiš i Prokopův předchůdce na magistrátu Patrik Nacher požadují vysvětlení, sám Prokop na dotazy nereagoval. V souvislosti s aférou se spekuluje, že by Prokopa v čele pražské kandidátky nahradil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na uvolněné ministerstvo zdravotnictví by pak nastoupil Boris Šťastný a jeho dosavadní post ministra sportu by obsadil právě Patrik Nacher. Maximální ceny paliv opět o desítky haléřů klesnou. Jak rozhodl stát, zítra smí litr nafty stát nejvýš 37 korun 55 haléřů, což je o 80 méně než dneska. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40,80 za litr, což je o 40 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Dálnice D49 je znovu o něco delší. Silničáři otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Navazuje tak na zhruba 10-kilometrovou část vedoucí z Hulína, která se zprovoznila předloni v prosinci. Práce na dálnici D49 opakovaně zdržely námitky a žaloby ekologických aktivistů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl potvrzuje, že už sehnali všechny potřebná povolení a dokumenty.
2: Nečekali jsme ani minutu, natož na nějaký oficiality, a v okamžiku, kdy jsme tady ty dokumenty drželi v ruce a v právní moci, tak jsme okamžitě pustili provoz na D49.
1: Stavba dálnice mezi Hulínem a Frištákem je zahájená ředitelstvím silnic a dálnic už od roku 2008. Soud ale následně zrušil stavební povolení a stát projekt zastavil. Budování dálnice obnovili silničáři před 5 lety. Dálnice D49 má v budoucnu propojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevylečitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku. Ten dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum. Sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
3: Městští zastupitelé už schválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vestavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 skončí. Hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Zítra bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout. Naměříme 26 až 31 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český Impuls.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

pasti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Agresivita na školách roste. Od začátku roku do půlky června eviduje policie už 940 incidentů. Více než 300 z nich pak kvalifikovala jako trestný čin a zaznamenala 454 přestupků. Fyzické násilí se objevilo ve více než 200 případech a útoků před koncem školního roku ještě přibývá. Problém se týká zejména základních škol, kde se stalo téměř pětkrát více událostí než na středních školách. Většina případů sice byla beze zbraně, kriminalisté ale řešili i 31 útoků nožem a 5 skutečnou střelnou zbraní. Cílený monitoring škol policie spustila letos v lednu po loňském útoku žáka na učitelku v Rudolfově. K nárůstu statistik přispěla i tragická květnová vražda studentky v Pardubicích. Vláda si chce došlápnout na kratom. Kabinet navrhuje zpřísnění pravidel prodeje této psychomodulační látky. Kratom má být dostupný až od 21 let, zakázat by se měl prodej přes internet. Vláda chce také zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Premiér Andrej Babiš přitom argumentoval hlavně ochranou dětí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale tvrdší přístup nemusí fungovat. V impulzech Honzy Benešovského Vobořil navíc prohlásil, že máme větší problémy z pohledu závislostí, než je kratom.
2: Samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nimi tak zásadní propady životní jako s lidmi, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů.
1: Vobořil u kratomu prosazuje prevenci a pomoc. Současně nastavená regulace je podle něho dostačující. Kratom je možné prodávat legálně za přísných podmínek dospělých. Zakázaný je třeba prodej v automatech. Okresní soud v Ostravě začal řešit žalobu spolku Nobl na neplatnost výpovědi z komunitního centra v bývalém romském getu Bedřiška. Výpověď dala spolku loni v srpnu radnice ostravské části Mariánské hory a Hulváky. Podle zástupkyně spolku Evy Lehocké je ale neoprávněná, diskriminační a v rozporu s dobrými mravy. Organizace díky dlouholeté sociální práci přeměnila vyloučenou lokalitu ve funkční osadu a v centru poskytuje poradenství lidem z celé Ostravy. Spolek Prostory i přes výpověď nevyklidila podal žalobu. Kvůli právnímu sporu ale přišel o dotace a nynější omezený provoz, včetně letních aktivit pro děti, financuje z vlastních zdrojů. Radnice navíc podle Lehocké vůbec nereagovala na přihlášky spolku do nově vypsaných výběrových řízení na provozovatele centra. Na Slovensku se rýsuje velký obrat. Stále méně lidí odchází do zahraničí a naopak domů se vracejí po tisících. Naši sousedé už přestávají být zemí, ze které Slováci utíkají za lepším životem do ciziny.
3: Podľa odborníkov je za týmto trendom fakt, že doma majú Slováci viac pracovných príležitostí, čo znižuje tlak na odchod za hranice. Už v roku 2023 sa počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Dnes viac ľudí prichádza ako odchádza. Práca v zahraničí už nie je pre každého taká výhodná ako v minulosti, a to najmä pre relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zítra čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, na východě bude více oblačnosti, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme k tomu 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Profesor Indigo.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy na impulzu s Honzou Vargou. Hezký večer. Začínají zprávy na impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to včera společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství a turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po čtyřech bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek Huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová Huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
2: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
1: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 miliardy korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby a pionýr v oboru, firma World Energy, produkci loni dokonce zrušil. Současnou krizi tak alternativní paliva nevyřeší, i když se společnost United Airlines teď snaží s pomocí partnerů jako Microsoft podpořit vznik nových zdrojů z odpadu ze zemědělství nebo dřevovýroby. Šéf uherskobrodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do třetí ligy.
3: Decentní sláva se konala na uherskobrodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uherskobrodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem, ovšem jeho zdařilou maketou v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impuls, Uherský Brod.
1: Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Experti na závislosti souhlasí s vládním návrhem na přísnější regulaci kratomu a odmítají jeho úplný zákaz. Vláda premiéra Andreje Babiše plánuje od příštího roku posunout věkovou hranici pro nákup na 21 let, uvalit na látku spotřební daň, zvýšit DPH a zakázat internetový prodej. Adiktologové a odborníci jako Jana Michajlidu nebo Matěj Holan tato opatření vítají a upozorňují, že jde o kroky, které sami dlouhodobě požadovali. Ústav pro evropskou legislativu ale varuje, že zákaz online prodeje může vyhnat spotřebitele na černý trh a doporučuje raději ověření věku přes bankovní identitu. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil doplnil, že současná regulace už funguje. Kratom zmizel z automatů a má výrazně nižší rizika než alkohol. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku, který dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum a sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
2: Městští zastupitelé už schválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vestavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 skončí, hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: V Oldřichově v Hájích na Liberecku se zabydlel raritní šnek. Unikátního plže s levotočivou ulitou objevil na zahrádce v areálu Domy přírody desetiletý školák z Prahy. Takový příbytek má jeden ze zhruba 10 000 jedinců. Lektor z Oldřichovského domu přírody Ladislav David říká, že hledání šneka s levotočivou ulitou byl jedním z úkolů pro děti. Zadařilo se až po letech.
3: To poměrně velká vzácnost, co jsem tak nějak narychlo zjišťoval, tak je to jeden z 10 000. Už ani nevím, kde jsem to četl, nebo kdo mi to říkal, že to je velká rarita, právě proto jsem to dával těm dětem jako takovou až nesplnitelnou výzvu.
1: O raritního šneka už projevilo zájem třeba Národní muzeum. Dokud ale bude živý, zůstane pravděpodobně v Domě přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš ale v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Ex-premiér Fiala obvinění odmítl s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala. Babiš prý naopak letošní obranný rozpočet nezodpovědně seškrtal. Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na mý čistý svědomí, upadl bez vědomí.

0: Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký večer. Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to včera společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství a turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po čtyřech bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
1: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
0: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 miliardy korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby.